0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,3

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 4. června. Dnešním nejznámějším oslavencem je herečka Angelina Jolie. Narodila se 4. června 1975. O svůj život pro změnu přišel ve věku 55 let otec Beach Boys, Mary Wilson. 4. červnový den, do toho spousta slavných praštila. V roce 2000 se ženil režisér James Cameron. Roku 1986 Bob Dylan. Psal se rok 1970, když si manželství vyzkoušel i herec Billy Crystal, nebo 10 let před ním ještě Marlon Brando. V roce 1783 bratři Montgolfierové vypustili svůj první balon plněný horkým vzduchem. Roku 1940 německá armáda vstoupila do Paříže. 4.6. v dánské Kodani odstartovali Beatles svoje světové turné. V 65. Rolling Stones vydali píseň Satisfaction. A v roce 1984 Bruce Springsteen vydal album Born in the USA. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: plný skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Na vteřinu přesně ve čtvrtek 4. června je 6:00.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes bude skoro jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se v západní polovině středních Čech místy vyskytnou přehánky, ojediněle bouřky, které budou později večer přecházet v déšť. Nejvyšší odpolední teplota 27 stupňů Celsia. Takže pokud můžete do práce, pojďme přitancovat jako Travolta.

80. výročí letání v Rakovníku se blíží, bude to 20. června a proto dnes budeme mít hosta mezi 8. a 9. hodinou. Tady budou na Rádiu Relax lítat letadla, takže se těším.

0: uslyšíte v kavárně Hotelu Kladno. Každý pátek a sobotu od 21 hodin.
1: Ty, pouze ty, můžeš chtít po mně cokoliv. Jen ty.

a noční dáreček. 6 hodin, 18 minut, no zpěvák Ricky Martin, který se ale jmenuje svým vlastním jménem, tohle je umělecké jméno Ricky Martin, jmenuje se Enrique Martin Morales, tak ten se narodil přesně na Vánoce, 24. prosince 1971. Tak to vidím, že bude mít nejenom že Vánoce, ale taky krásných 55 let, ale to bude až za půl roku. Dnes máme 4. červnový den a tohle to byl tip kam na letní dovolenou. Třeba tam, kde se narodil Enrique Martin Morales, Ricky Martin.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Připraveni na letní zážitky? S Penny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.

0: 6 hodin, 29 minut.
1: Relax Radio.
0: Venkovní teploměr ukazuje 12 a bude tepleji. Dnes bude skoro jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti, k večeru se v západní polovině středních Čech mohou vyskytnout přehánky, ojediněle bouřky, které budou později večer přecházet už zase v déšť. Maličko se ochladí zítra, ale dnes odpoledne bude krásných jarních letních 27. A k tomu dlouhej kous. Už za chvilku činasky na relaxu.
1: S relaxem den začíná líp.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Doprava pro všechny, kdo jedete po D5 směrem na Prahu a blížíte se k Berounu, to znamená zhruba k 15. kilometru, pro defekt pneu je odstavené nákladní auto. Šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Ve čtvrtek 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. Čtvrtek 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Jedno dopravní upozornění posíláme do Prahy na Zlíchov, konkrétně do ulice Křížová, kde se před chvilkou srazilo osobní a nákladní auto a tvoří se tam kolona.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: zážitek? Za mě Autosalon Louny. Výstava aut, obytných vozů, karavanů. A k tomu ještě výstava rodina a volný čas a řemesla. Tento víkend na výstavišti v Lounech.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Kolem beru na pozor, zabrouneme směrem na Prahu na D5C, 15. kilometr, na místě by měl být odstavený nákladní auto pro defekt pneu, opatrně, šťastnou cestu.
2: Volejte

0: 7.01. STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
1: Relax Radio. Počasí.
2: 12 stupňů Celsia a skoro jasno máme právě teď. Skoro jasno až polojasno by mělo být po celý dnešní den. Pozor, během dne od západu bude přibývat oblačnosti, k večeru se v západní polovině středních Čech místy vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky, které budou později večer přecházet v déšť, ale dnes odpoledne bude 27. Takže užijeme si dnešní krásný pracovní den i se skupinou No Name za chvilku na relaxu.

Dnes je 4. června, za 16 dnů, 20. června, bude letecký den v Rakovníku a abychom se dozvěděli víc o tomto leteckém dnu, třeba i o programu, jak to bude vypadat, na co se můžete těšit, proto jsme si pozvali hosta, kterého budeme mít v příští hodině na Rádiu Relax. Těším se na pilota Radima Vojtu, že přistane v příští hodině ve vysílání Rádia Relax.

každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Snídáte sýr a zrovna jste se pustili do Rockforu. Tak slavíte, protože Rockfor má dneska malé narozeniny, možná spíš velké. 4. června roku 1070 v jeskyni nedaleko tohoto francouzského města Rockfor vyrobili první plesnivý sýr, který nazvali právě Rockfor, polotvrdý plísňový sýr, vyrobený z ovčího mléka s takovou silnou, ostrou chutí. Má i je prorostlý modro-zelenou plísní a vypadá krásně. Kdo to má rád, tak si určitě teďka pochutnáte. 1070 dnes má narozeniny.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: půl osmé bude přesně za půl minuty.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude skoro jasno až polojasno, během dne od západu přibývání oblačnosti a k večeru místy se vyskytnou přehánky, ojedinělé bouřky, které budou později večer přecházet v déšť. Odpolední teplota 27 stupňů Celsia.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Tolik, co se týká počasí, a teď máme upozornění dopravní z Lounska, z Podbořan. Dejte pozor, v ulici Švermova to klouže, protože na silnici je vylitý olej.
1: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: 20. června bude letecký den v Rakovníku, Radio Relax bude určitě na místě, přijdeme se podívat. No a bavit se o tom budeme v příští hodině, ale vlastně létání má dnes svůj velký den, protože 4. června roku 1783, což je 243 let zpátky, bratři Montgolfierové veřejně ukázali svůj horkovzdušný balón. Ať už letíte kamkoliv, čímkoliv, leďte opatrně.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 4. června. Dnešním nejznámějším oslavencem je herečka Angelina Jolie. Narodila se 4. června 1975. O svůj život pro změnu přišel ve věku 55 let otec Beach Boys, Mary Wilson. 4. červnový den, do toho spousta slavných praštila. V roce 2000 se ženil režisér James Cameron. Roku 1986 Bob Dylan. Psal se rok 1970, když si manželství vyzkoušel i herec Billy Crystal, nebo 10 let před ním ještě Marlon Brando. V roce 1783 bratři Montgolfierové vypustili svůj první balon plněný horkým vzduchem. Roku 1940 německá armáda vstoupila do Paříže. 4. 6. v dánské Kodani odstartovali Beatles svoje světové turné. V 65. Rolling Stones vydali píseň Satisfaction. A v roce 1984 Bruce Springsteen vydal album Born.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.

0: kina s Relaxem.
1: Do kina můžete s Relaxem, pravidelně informujeme. No a dnes, protože je čtvrtek, ve čtvrtek přichází do českých kin nové filmy, tak určitě můžete zajít na dvě zajímavé premiéry. Jedna se jmenuje Přísahám, že za to nemůžu. To je film Velké Británie a je to napínavé drama o partnerských krizích těsně před svatbou, co všechno se může přihodit a pak se třeba může říct místo ano, ne. No a Vládci vesmíru je americký epický sci-fi akčňák, který přináší návrat legendárních hrdinů na velká plátna, takže tyhle ty premiéry jsou určitě. Scary Movie, to je návrat kultovní hororové parodie, která si cílí ze známých strašidelných snímků. Ta už běží v kinech pár dní a pokračování oblíbeného komediálního dramatu z prostředí modního časopisu Ďábel nosí Pradu 2. Pokud jste neviděli, tak na to zajděte do kina. Jsme všude, jste.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: rána. 8 hodin přesně.
1: Buštěhrad řeší uzavírku Kladenské ulice a fotbalisté Kladna chtějí do druhé ligy. Hezké ráno s Relaxem.
2: Relax Radio.
1: Uzavírka Kladenské ulice v Buštěhradě potrvá do konce října. Týká se úseků od křižovatek s ulicemi Revoluční a Palackého. Objížďkou jedou i autobusové linky 322, 324, 350 i páteřní třístovka. Do zastávky Buštěhrad u školy navíc zajíždějí pouze vybrané spoje linky 322. Středočeská vědecká knihovna v Kladně projde proměnou, stane se z ní multifunkční prostor. Podle ředitele Romana Hájka proběhla architektonická soutěž.
3: Ta soutěž vlastně ukázala budoucí podobu, možnost rozvoje našeho areálu, s tím, že my vlastně potřebujeme ten areál, kde knihovna dneska sídlí, který je takový jako rozstříštěný, tak ho potřebujeme trošičku sjednotit, funkčně uspořádat pro potřeby moderní knihovny a rádi bychom vlastně ten areál doplnili o nové funkce, které teďka knihovna nenabízí.
1: Vedle studoven a čítáren se počítá i s kreativními dílnami, vše nejdříve v roce 2029. Hořovice budou mít další volnočasové hřiště, vznikne pod areálem druhé základní školy. Nabídne možnost sportování pro všechny věkové kategorie. Chybět nebudou ani lavičky a další potřebné vybavení. Stavět se začne brzy, 380 tisíc přidá kraj. Okamžité bezhotovostní platby u Čechů bodují, používá je většina populace. Umožňují převést peníze z účtu na účet za pár sekund. Ještě před pár lety přitom platby trvaly dva i více dní. Národní banka teď připravuje zavedení okamžitých eurových i hromadných korunových plateb.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kladna zabojují o druhou ligu. Třetí s přehledem vyhráli. O účast v druhé nejvyšší soutěži zahrají v baráži s Českou Lípou. Termíny klíčových utkání se ještě upřesní.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dnes se oproti včerejšku oteplí, maxima se dostanou na 24 až 27 stupňů. Ranní slunečnou oblohou čeká postupné přibývání oblačnosti. Večer se tak mohou objevit přehánky nebo bouřky. Zítra se opět ochladí.
5: A už za chviličku v našem vysílání přistane host a taky Mr. President.

0: one time.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
2: Rychlá dopravní zpráva z Prahy, dejte pozor, u Motola, pokud projíždíte Plzeňskou ulicí dolů ve směru do centra Prahy, na křižovatce u Motola se stala dopravní nehoda, vážná dopravní nehoda, srážka dvou osobních aut, na místo vyrazila záchranka.
1: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: 8 hodin 15 minut, zpěvák Adonis na rádiu Relax právě teď. Měli jsme ho jako hosta tady, ale dneska budeme mít jiného hosta už za chvilku, teď ale doprava z Unhoště.
1: Relax rádio. Dopravní servis.
0: Pozor, dejte na křižovatce na hlavní silnici a na křižovatce ulic u Studánky a v Topolech, kterou můžete jet na červený újezd. Tady se srazila dvě osobní auta.

0: znamená, za pár dnů se bude konat letecký den v Rakovníku. A abychom vám přiblížili, co všechno, na co se můžete těšit, co všechno tam uvidíte, co všechno poletí nebo bude k vidění, to nám představí a přiblíží náš dnešní host, pilot naprosto čehokoliv, Radim Vojta.
1: Dobrý den.
0: Prozraďte, co všechno už jste pilotoval.
1: No, já to spíš řeknu po skupinách, takže samozřejmě začínal jsem na větroních, lítal jsem letadla ultralehký, lítal jsem letadla jednomotorový malý, dvoumotorový malý, letadla dopravní a v dnešní době často lítáme letadla historický.
0: Největší dopravní letadlo, na kterým jste lítal, bylo?
1: To byl Boeing 737-900, takže zase tak veliký to nebylo.
0: Jako kapitán a už na tom nelítáte, na tom letadlu? Jste zvolil něco menšího, rychlejšího?
1: Ano, dneska lítám privátní leteckou dopravu na trošku menších letadlech, ale pořád docela velkých.
0: A pak jsme řekli, že historická letadla nebo letadla z druhé světové války, to znamená, že která, pojďme to říct teď.
1: Tak od cvičných letadel různých, zejména T6, že to známý Texan, případně v zemích Britského společenství národů známý jako Harvard.
0: Na kterém se učili vlastně i čeští letci, kteří šli do Británie, a téměř všichni spojenečtí stíhači.
1: Přesně tak. Potom těsně poválečný švýcarský Pilatus P2, tož zase letadlo takový germánský konstrukce. No a potom jsem lítal letadla stíhací druhováleční od Jaku 3 až teďka právě po P-51 Mustang.
0: K těm historickým letadlům se určitě za chvilku vrátíme, podíváme se na to blíž, protože to jsou hodně zajímavé zážitky, ale uvidíme nějaký historický, myslím třeba i z druhé světové války, letadlo v rámci oslav na leteckém dnu v Rakovníku 20. června?
1: No samozřejmě a hned několik. Od letadel lehkých, spojovacích, kdy nám tam vystoupí kukuruzník slavný ruský.
0: PO2, stavil jsem plastikový model 1,72.
1: Přesně, kdo nestavil.
0: Dvouplošní?
1: Ano, bude tam Stinson Reliant, to je zase britský, teda respektive konstrukcí americký, ale používaný mimo jiný britským letectvem a námořnictvem jako pozorovací a hlídkový letoun. Dále se tam představí právě zmiňovaný Harvard cvičný, pak tam budeme mít další sportovní letadla historický jako Bicker 131, no ale pak samozřejmě uvidíte i zmiňovaný Pilatus P2 a Mustang P51D.
0: To bude zlatý hřeb.
1: Dalo by se tak říct, z jistého úhlu pohledu ano.
0: Za chvilku se dozvíte, jak se propojily cesty leteckého dnu v Rakovníku a pilota, který je dnes u nás na rádiu Relax, Radima Vojty, protože my jsme byli vlastně u jeho leteckých začátků. Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: 20. června se v Rakovníku koná letecký den. Bude to velká paráda, je to velká oslava, protože rakovnický letiště a letání v Rakovníku slaví kulatý výročí 80 let. A já když si vzpomenu, už téměř 30 let zpátky, tak jsme pořádali Radio Relax letecký den na letišti Velká Dobrá. Pro mě nejsilnější tehdy z těch zhruba 30 let zpátky byl průlet Petra Jirmuse na ruské stíhačce, na Jaku. Proletěl tam jenom párkrát, ale ten zvuk toho motoru, letadla, který lítá kolem 600 km za hodinu, tak to byla nádhera, to ve mně zanechalo velký dojem. A kdo tam byl taky, tak to je náš dnešní host, Radim Vojták, který ho můžete znát, když lítáte na dovolenou, tak prostě lítal na velkým Boeingu jako kapitán, takže jste s ním určitě někteří z vás letěli, ale vy jste tam co tehdy, když byl letecký den, Rádia Relax zhruba 30 let zpátky, já nevím přesně, kdy to bylo. Tak vy jste tam byl, na čem jste lítal?
1: Nebo? Já jsem nelítal na ničem.
0: Na ničem?
1: No, protože to jsem byl ještě mladý kluk a byl jsem tam jako jeden z pořadatelů za místní aeroklub, protože já jsem nakladně začínal. Já jsem začínal tady v roce 1993 a následujících asi 16 let jsem byl členem tady zdejšího aeroklubu. No a takže samozřejmě ty letecký dny, které se tam pořádali, pokud jich vzpomínám dohromady, byly asi 3, tak jsem na nich byl, ale nevystupoval jsem na nich tenkrát ještě.
0: A tehdy jste si řekl, jednou budu lítat líp než Jirmus.
1: To jsem si nemyslel, to bylo jasný, že laťka je příliš vysoko nastavená, ale samozřejmě jako každý jsem měl svoje sny a v duchu jsem doufal, že si zalítám nějaký hezký letadla, ale člověk se skoro styděl o tom mluvit, aby nevypadal jako, že má nereální sny. No.
0: V Rakovníku vás uvidíme právě na stíhačce, která má podobný typově motor, jako byl ten pana Jirmuse, ten Jak, tak je to P-51 Mustang, to je americká stíhačka.
1: No, ano. Teda, opravím vás, ono není ten motor typově podobný, protože C11 má, nebo ten Jak 11 má hvězdicový motor, zatímco Mustang má 12. válec do V, Merlin, ale samozřejmě ten motor má taky svůj krásný charakteristický zvuk. A
0: má nádherný zvuk. No. Já jsem si ho několikrát sdílal na Facebook jenom pro ten zvuk. průlet toho letadla, to je neuvěřitelný. Lítal jste na P-51, která je odkud?
1: Původem tenhle ten kus
0: kterého roku?
1: Je vyrobený v roce 1945, ale už nelítal operačně. Byl, teď jestli se nepletu, hned od začátku v Austrálii. Potom se dostal do Spojených států, kde byl před asi 15-20 lety zrenovovaný. Dostal barvy Mustangu s jménem Little Rebel od 352. myslím stíhací skupiny, to zase teďka nechci lhát. Každopádně jsou to ty známí modronosáci, kteří lítali i nad protektorátem. To znamená, že i letadlo v tomhle zbarvení je zdokumentovaný, že tady provedlo tenkrát několik otvářských útoků. Ale říkám přímo, samotnou bojovou historii tenhle ten aeroplán nemá.
0: A v Rakovníku na leteckém dnu 20. června vás tam uvidíme.
1: Přesně tak.
0: S plnou nádrží.
2: Relax Radio. Rakovník 97,4 FM. 97,4 FM.

0: 20. června slaví Rakovník velký svátek 80 let létání na rakovnickém letišti. V Rakovníku bude i náš dnešní host, budeme tam i my, Radio Relax, a bude tam Radim Vojta. Jak dlouho působíte? Říkali jsme, že jste začínal na Velké Dobré u Kladna. Ano. Jak dlouho působíte v Rakovníku?
1: Teď jsem tam poslední 3 roky, ale k Rakovníku mám taky poměrně vztah. My jsme tam právě jako kladeňáci chodili na soustředění jako mladí chlapci do plachtařským výcviku, takže dokonce Rakovník bylo první jiný letiště než kladenský, na kterém jsem přistával jako 17letý kluk.
0: Pak jste lítali Plzeň,
1: tak
0: různě
1: v Plzni, dlouhý leta v Plzni jsem, chvíli jsem byl i ve Slaném, ale řekl bych, že moje taková základní dráha je na ose Kladno, Rakovník, Plzeň a tak ještě působím na letišti Točná, kde je taky sbírka historických letadel.
0: Točná, to je vlastně na kraji Prahy.
1: Ano.
0: Kousek od mostu přes Vltavu.
1: Ano, přesně tak.
0: A teď se tam přiřítil, tuším, že Spitfire.
1: Nepřiřítil. Realita je taková, že ještě pořád v kontejneru a teďka
0: opouští, tam není.
1: No ne, ten opouští zatím pobřeží Austrálie, sleduju ho polohu lodě na příslušné aplikaci.
0: GPSka, že všude, jako už to proběhlo médii, že bude v...
1: Bude, ale samozřejmě ještě bude zhruba měsíc a půl jenom na moři, pak bude se dávat dohromady Belgii, protože samozřejmě v tom kontejneru je to letadlo rozebrané. No a když všechno bude dobře, tak před koncem sezóny by se mohlo dostat do republiky.
0: Pojďme připomenout 3 základní stíhací letouny druhé světové války, které jste sedlal, a to jsou Hurricane, Spitfire,
1: ano,
0: a P-51.
1: A jak 3, takže 4.
0: Mustang, protože... a jak 3, to bylo letadlo ruský.
1: Ano.
0: Takže to jsou takhle 4 letadla, který z nich bylo nejlíp ovladatelný, co bylo nejhorší.
1: Nejsladší ze všeho je Spitfire. To je prostě letadlo, který má tak krásný letový vlastnosti.
0: Je to vymazlený.
1: To je sporták, to je opravdu radost.
0: A ono se říká, že sporťáky se těžko drží v lajně, že se s nimi těžko letí rovně.
1: To bych zase neřekl, tak hrozný to není. Ale největší dravec byl jak 3. Já vždycky s oblibou říkám, kdybych si měl vybrat letadlo, na kterým jít do nějakého souboje, tak si vyberu jak 3. Ale kdybych si měl vybrat letadlo, na kterým přežít válku, tak si asi vyberu ten Mustang.
0: A co Hurricane?
1: To bylo letadlo z počátku války a
0: na tom lítali Češi, ano, bitva o Británii.
1: Přesně tak, ale Hurricane bylo letadlo hned z počátku vývoje, kdy se začali se vyrábět, řekněme, moderní stíhací letadla, jednoplošníky se zatavacím podvozkem, ale ještě ty letové vlastnosti nebyly tak úplně doladěný, protože ten vývoj tenkrát byl strašně rychlej, takže měl určitý své specifika, a kterýma se blížil spíš k předcházejícím generaci letadel dvouplošníků, zatímco ty novější, a je tam vidět, každý rok vývoje hrál obrovskou roli, tak ty novější letadla právě už se svýma vlastnostma dost blížej soudobej letadlům, což je třeba případ i toho Mustanga.
0: Probrali jsme druhou z toho válku těmihle stíhačkami. Mimochodem, jak vlastně fungovalo během té druhé války rakovnické letiště?
1: Tenkrát ještě nebylo. Tam se v podstatě začalo lítat na úpatí Senecký hory plachtařsky. To tenkrát bylo relativně běžný, že výcviky se lítaly na takzvaných glajtrech, takže na svahu, kdy ty žáčci začínali na takovým jednoduchým kluzáku. A teprve až v roce 1946 se začalo lítat na stávající místě a začala se psát soudobá historie.
0: Já si vzpomínám na tom kluzáku,

0: tak všechno mám.
1: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%.

0: Radim Vojta, pilot, kterého uvidíte na leteckém dnu v Rakovníku 20. června, se těší, že to bude úplně všechno v pohodě, ale důležitá otázka. Zažil jste někdy v kabině, v kokpitu nějakou velkou krizovku, ať už civilního, cestovního letadla, anebo sportovního?
1: Nic zásadního. Abych byl upřímný, nic zásadního.
0: A já myslel, že tam budou katastrofy teďka lítat.
1: Ne. Ten systém je opravdu poměrně už dobře nastavený. Zároveň dělaný tak, že vlastně akceptuje z nich chyby, protože jsou zase jiný vrstvy bezpečnostní, které tu chybu podchytí, ať už je to kolega v kokpitu, řízení letového provozu, technické systémy, které dokážou varovat. Takže aby došlo dneska k zásadní chybě, která k nějaký fakt krizovce, tak to musí znamenat selhání víc faktorů a to se opravdu stává výjimečně.
0: To se bavíme o civilním letectví, ale já si pamatuju, já bydlím v Bratronicích a kousek ode mě někdy v noci málem přistálo letadlo.
1: Tak to se může stát, že měl, znamená to, že měl nějaký nouzák.
0: Ne, to bylo to letadlo, jak chtělo přistávat už v lese, v Křivoklátském lese.
1: No, ale to si zrovna myslím, že tohle bylo i v médiích ne úplně správně podchycený, protože se mluvilo o zázraku, že to dopadlo dobře. Naopak, se na to musíme dívat jinak. Vznikla chyba.
0: Je to pár měsíců zpátky.
1: Ano, ta chyba byla zjevná, už je nějaká zpráva předběžná z Ústavu pro vyšetřování příčin leteckých nehod, ale musíme se na to dívat jinak. Naopak, zafungovaly další vrstvy bezpečnostní, ať už řízení letového provozu, který je varovalo, tak systémy varovný v letadle a vlastně díky tomu k žádnému neštěstí nedošlo. Takže se na to musíme dívat pozitivně.
0: Neštěstí. Ale vy ještě ve sportovním letadle třeba, jestli tam bylo nějaký nouzový přistání v Kukuřici, nebo?
1: V Kukuřici ne, já jsem měl 3 vysazení motoru na malém letadle, ale vždycky jsem měl štěstí, proto se bojím, abych si to nevybral, když to bylo 3x, protože vždycky mi to vysadilo v nejlepší možný okamžik. Jednou to už bylo...
0: Jako na letišti nebo na dálnici?
1: Ne, na letišti, protože jednou to už ve 30 let skoro, tak mi vysadil tady v blízkosti ultralehkého letiště, v blízkosti Berouna, říká se mu Buenos Aires. No takže jsem tam doklouzal a přistál jsem tam. Po druhý mi to vysadilo na 2 motoráků, no tak to jsem tady dokladno dotáhl na ten druhý motor. A po třetí to bylo zrovna v Rakovníku 2 roky zpátky, kdy na okruhu před přistáním vysadil motor, ale podařilo se nám s kamarádem pomocí použití nastřikovací pumpičky to na letiště dotáhnout, takže to vždycky dopadlo dobře.
0: Co je to nastřikovací pumpička?
1: To je pumpička, která se používá pro nastřikování paliva do motoru před spuštěním, aby měl dostatečně bohatou směs.
0: A to se používá za letu?
1: Právě že za letu ne, ale v případě, že dojde k poruše dodávky paliva do střikovacího čerpadla, což se stalo, tak tou nastřikovací pumpičkou v takových jednotlivých dávkách se tam dá trošku paliva do sání, takže vždycky ten motor na chvíli zabral, chcípnul, tím jsme si prodloužili dokluz a přistáli jsme bezpečně na dráze.
0: Na Rakovnickém letišti, takže jste nemuseli přistávat na Rakovnickém náměstí.
1: Ano, ani v Rakovnické Kukuřici jsme nemuseli.
0: Takže těšíme se do Rakovníka.

0: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
1: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
2: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
1: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
2: Pouze u Štěpánek Auto.
1: Volejte zdarma 800 231 231.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: 20. června se koná letecký den v Rakovníku. Přijďte, bude tam Radio Relax a bude tam spousta letadel. Můžeme říct chronologicky, jak to bude vypadat to odpoledne?
1: Základní nástřel programu máme. Na začátek bude předvedení letadel aeroklubu. Potom přijde první vstup s historickými letouny cvičnými, takže bude letat Harvard a Pilatus P2, samozřejmě odděleně. Pak zase ten program trošku zvolní do několika sportovních letadel, některý z počátku československého letectví, jako Avia BH1, plus několik lehčích historických letadel, třeba zrovna jako Kukuruznik nebo Bikr 131. Pak se představí akrobatické letouny, ale nejenom speciály. Uvidíte třeba akrobaci na Zlínu 126, což je velmi raritní, to už se dneska málo kdy vidí. Bude tam vystoupení Blaníku akrobatického z Miloše Ramertem, což kdo kdy viděl, tak ví, že to je jedno z nejkrásnějších akrobatických vystoupení ve Troně. Potom uvidíte skupinové letání naší skupiny Trainer Box, což jsou 4 z líny 526. No a pak zase bude program dál v závěru gradovat. Uvidíte akrobatické vystoupení Jaku 55 s Karlem Kutanem. No a jedno ze závěrečních čísel bude právě vystoupení Mustangu P51D.
0: Bude to jenom průlet, nebo dá se s tím lítat nějaká akrobacie?
1: Nebude si normální displej i s jednoduchou základní akrobací. Samozřejmě s Mustangem nelze lítat akrobacie jak se sportovním speciálem, ale samozřejmě nějaký figury s tím předvedu, to určitě ano.
0: Budeme se těšit, přijdeme se podívat. Budou i parašutisti?
1: Ano, na závěr a budou zrovna ze Žatce, tak...
0: Zdravím, tam jsem si taky skočil, ale už je to 2 roky zpátky.
1: Tak by měla přiletět Andula, známý populární louplošník, a z něho vyskočit parašutisti.
0: Tak přijdeme se podívat určitě 20. června do Rakovníka. Já vám děkuju za návštěvu, naším hostem byl Radim Vojta, pilot, a ještě mi řekněte, máte nějaký sen, protože jsme tady vyjmenovali spoustu dopravní letadla, kluzáky, druhá světová válka letadla, současnost, tryskáč. Čím byste chtěl letět, co byste chtěl zkusit?
1: Já se přiznám, že samozřejmě jsem taky vždycky chtěl zkusit nějaký stíhačky proudový, ale už je jasný, že to je už s ohledem na okolnosti, na věk a na všechno, už je to dávno ze hry. Phantom asi nikdy nezalítám, E14 taky ne. Takže pokud zůstanu nohama na zemi, tak já jsem velmi spokojený s tím, co lítám, a byl bych rád, kdyby se podařilo tyhle typy letadel lítat co nejdýl, ale že bych vyloženě toužil ještě něco dalšího, to už by bylo rouhání.
0: Děkujeme za návštěvu, buďte pevně nohama na zemi.
1: Děkuji.
2: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: autorizovaný prodejce vozu Škoda.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.
2: A v pohodě jsme se dostali až k 9. hodině.
3: Kladenčtí strážníci si pochvalují drony a dnes se vrátí léto. Hezké dopoledne.
1: Relax Radio.
3: Náměstí v Postoloprtech má nové vodotrysky, jsou součástí kompletní proměny prostoru. Jsou připraveny k provozu, zbývá už jen naprogramování. Místo zkrášluje je zrekonstruovaná kašna s vodními hodinami. Slavnostní otevření celého mírového náměstí proběhne 13. června. Kladenská městská policie pokračuje ve využívání dronů. Policejní instruktor Tomáš Peleška.
4: V případě FPV dronu, což jsou drony z prvního pohledu osoby, to znamená, máte nasazený brýle a sledujete, dokážou i poměrně bezpečně, než pokud ten operátor je dobře vycvičený, udělat perfektní průzkum uvnitř budov. To znamená, že my obětujeme dron za pár korun a ušetříme lidský život toho strážníka nebo například služebního psa, aby nám našel, kde ten problém skutečně je. Takže za mě osobně je dron ne jeden krok, ale třeba 3 kroky dopředu.
3: O soukromí se bát nemusíme.
4: Já bych chtěl předem úplně vyvrátit tu věc, co někteří lidi tvrdí na sociálních sítích, že bude městská policie špehovat lidi v barákách. Určitě nebude. Není to ani legální, není to ani možný. Budeme se věnovat skutečně jenom zákrokům a budou ty drony používány jenom v souladu s tou legislativou, tak jak je teď v tuhle chvíli nastavena.
3: Na Lánském náměstí jsou nové stromy. Původní přerostlé platany nahradily duby. Platany se mezitím přesadily ke stezce podél Zámeckého potoka, kde díky většímu prostoru porostou naplno. Prezident Petr Pavel navštívil Valašské Klobouky. Při debatě s místními i obyvateli nedaleko Vsetína se vyjádřil také k návštěvě červencového summitu NATO. Určitě na ní prý pojede, motorku jako dopravní prostředek prý ale vynechá. Považoval by to za provokování ostatních. Hmyzem roku je kudlanka nábožná. Získala ocenění České etymologické společnosti. Na našem území se rychle šíří. Ještě nedávno se vyskytovala jen na jižní Moravě.
1: Sport.
3: Tomáš Souček se do Slávie zatím nevrací. Spekulace označil za drby. Jeho West Ham sice sestoupil do 2. anglické ligy, Souček se ale teď soustředí na národní fotbalovou reprezentaci, se kterou jej čeká mistrovství světa. První ostrý zápas naši odehrají za týden.
5: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
1: Relax Radio.
3: Léto se vrátilo, dnes opět 24 až 27 stupňů, k tomu slunečno s postupným přibýváním mraků, k večeru i přehánky, místy i bouřky. Zítřek, tedy pátek, opět přinese ochlazení na maxima kolem 20 stupňů Celsia.
2: Takže nás zahřeje alespoň jema drobná s písničkou Hawaii a za chvilku u mikrofonu Aleš.

0: Loni vydali Maroon 5 nové album, chvilku z něj žili, letos vydali nový single, který hned máme v Relaxádě. Ten single se jmenuje Heroin Clean. Mimochodem, včera jsme poslouchali další vydání Relaxády, to znamená, že vlastně ode dneška do ní budete moct hlasovat na www.radio-relax.cz. A co si budeme povídat včera, teda musím uznat, že tam byly hodně dobrý pecky. A pozor, takový malý překvápko, na prvním místě včera skončil, to už dlouho nebylo, Slavíček. Česká muzika, strašně příjemná, v podstatě na každé ráno. To, když si pustíte, tak budete mít hned lepší náladu. Dneska jste se k tomu ještě vznášeli v oblacích. Teď máme dopoledne. Já vám přeju, ať vám to rychle uteče.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: vzpomínka na 90. leta Bon Jovi a skladba Keep the Faith. Mimochodem, když už jsme u této skladby, možná, že si někdo vzpomenete na videoklip, ten byl teda opravdu úžasně udělaný, byly to koncertní záběry a společně s tím se prolínaly ulice New Yorku, takže třeba já si vzpomínám matně, že John Bon Jovi tam je vidět přímo na Brooklynském mostě, nebo třeba v autobuse Richie Sambora hrál na kytaru přímo mezi mrakodrapy Manhattanu, no prostě byl to fakt jako hodně velký videoklip. No a ještě jedna zajímavost se váže k téhleté skladbě. Když se v roce 92 představili celý Bon Jovi s albem Keep the Faith, tak fanoušci a hlavně teda faninky byli šokováni změnou vzhledu Johna Bon Joviho, protože, a teď to přijde, on si nechal ostříhat své slavné dlouhé vlasy, které vlastně byly jedním ze symbolů éry 80. let.
1: Relax. Relax Radio.

0: čtvrtek 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. Čtvrtek 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Rychlárt Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jezděte opatrně a nezapomeňte, kdyby se někde něco dělo, máme dopravní linku 606 736 736. Mrkneme na dálnice, konkrétně na D5, na 31. kilometru, trasa Rozvadov Praha, stojí tam poruchané vozidlo, je to po nehodě a tím pádem tvoří překážku v odstavném pruhu, průjezd se zvýšenou opatrností. Na druhou stranu koukám, že už by to mělo být během pár minut pryč, tak jenom s tím počítejte, že by se to tam ještě eventuálně mohlo vyskytovat. No ale mrkneme se na D7, mezi 44. a 43. kilometrem je uzavřen levý jízdní pruh, pohybuje se tam vozidlo údržby, je to po opravě, takže se čistí vozovka a pak se tam hned pustí provoz.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Za minutku bude 9:45, tohle jsou Jonas Brothers a k tomu téměř překvapivá informace. Věřili byste tomu, že u takové hry, kterou v podstatě zná si úplně každý, kámen, nůžky, papír, že dokonce existuje i mistr světa? Fakt, jako dělá se mistrovství světa. Já vám za chvilinku prozradím víc, protože on to je jako na další povídání, ale jsou tam věci, já když to čet, tak jsem normálně, jak se říká lidově, valil bulvy. Nevěřili byste, na co všechno se tam sází?

0: stane.
1: Zážitek. Za mě Autosalon Louny. Výstava aut, obytných vozů, karavanů. A k tomu ještě výstava rodina a volný čas a řemesla. Tento víkend na výstavišti v Lounech.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku.
3: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Čtvrteční dopoledne se posunulo, máme tu 10. a jsou tu zprávy.
1: Kladno bude mít opravené autobusové nádraží a zítra se opět ochladí.
2: Relax Radio.
1: Kladno opraví autobusové nádraží, dojde k odstranění nevzhledných ocelových přístřešků, počet stání pro autobusy se sníží. Ve spodní části nádraží díky tomu vznikne parkoviště pro 120 aut. Samozřejmostí jsou nové lavičky a další zeleň. Práce začnou brzy a skončí do září. V Lánech bude opět promítat letní kino. První snímek je v plánu na 20. června. O jaký půjde, se ještě neví. Obec bude včas informovat. 60% směsného odpadu v Lounech se dá dál vytřídit. Za radnici mluvčí Pavla Kutlu.
3: Ta čísla nám bohužel ukázala poslední analýza. Nemalá část připadá na bioodpad a město proto na sídlišti Kapitána Nálepky přidalo na tento druh odpadu nové nádoby. Patří do nich tráva, listí, ale i zbytky ovoce a zeleniny nebo pečiva.
1: Město po čase zájem obyvatel vyhodnotí a rozhodne o dalším postupu. Běžné opravy v domácnosti jsou podle většiny Čechů stále mužskou rolí. Myslí si to přes 3/4 z nich. O vaření by se podle více než poloviny z nás měli partneři ale dělit. Reálně jsou ale v kuchyni většinou ženy. V blízké budoucnosti se to zřejmě nezmění. Takový je výsledek průzkumu veřejného mínění Akademie věd. Průměrná mzda vzrostla na 50 200 korun, meziročně o 8% víc. Po zohlednění inflace je vyšší o 6,5%. Podle tohoto ukazatele se tak většina z nás má podstatně lépe než před rokem.
2: Sport.
1: Hokejovou reprezentaci přebírá Zdeněk Moták. Jeho asistentem bude Richard Král. Do role manažera se po Jiřím Šlégrovi postaví Patrik Eliáš. Dosavadní kouč nároďáku Radim Rulík odchází do Kladna.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Opět doplavek, maxima 24 až 27 stupňů, k tomu převážně slunečno s postupným přibýváním mraků. Zítra se zatáhne a ochladí, dostaneme se jen na 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Jak ty seš na tom s domácími pracemi, co preferuješ? Takový ty opravy, anebo spíš se držíš kuchyně?
5: No, já preferuju spíš někoho na to zavolat a kuchyně se držím jako strávník, takže opravdu, jak jsme to slyšeli v těch zprávách, tak za mě to tak opravdu je u nás, ano.
0: Tak slyšeli jste sami, není to všude stejný, že by ten chlap byl prostě ten hrdina v dílně a opravoval úplně všechno. Ale každopádně, pozor, jdeme na muziku. Takový docela těžký text, Xindl X a Olga Lounová, Láska v housce. To je hudba pro čas mezi 10. a 11. hodinou tady u nás na Relaxu.
2: Relax Radio.
6: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
6: Relax Radio.

0: 10 hodin, 8 minut, nabízím vám, pojďme si společně zpestřit to dnešní čtvrteční dopoledne třeba takovou úplně obyčejnou hrou, kterou zvládne úplně každý, kámen, nůžky, papír. Pravda je taková, že když jsem se lehce díval do historie, tak jsem zjistil, že jako tahleta hra má hodně starý kořeny, ale co je důležitější, pořádají se v ní šampionáty, pořádají se i národní soutěže a tak dále, to znamená, musí to mít nějakou strategii, nějaký pravidla a podobně, takže dozvěděl jsem se pozor, to mě docela jako zarazilo, jaká je, nebo co se vlastně, na co se dává pozor u soupeřů, když s někým hrajete, takže ty soutěžící, nebo ty hráči, nejprve studujou psychologii soupeřů a opakující se vzorce chování, protože lidi nehrajou náhodně. Je to tak. Začátečníci vždycky začínají kamenem, nebo alespoň to říkají. Po prohře mají jako velkou tendenci změnit symbol, a to je pravda, s tím jsem se už tak jako setkal. A mnoho hráčů podvědomě opakuje takové ty určité sekvence a díky tomu se vlastně vychází z toho turnajové, z té turnajové strategie. Mimochodem v roce 2006 Brit Bob Cooper porazil díky téhleté strategii přibližně 500 soupeřů a získal titul mistra světa. A pak ho pak nenápadně uvedl, že se na to hodně dlouho připravoval studiem strategií a taktik, nikoliv jenom házením rukou na slepo. Takže když se do toho pustíte s nějakým svým pracovním kolegou, vzpomeňte si na to. Nejdřív ho prostě musíte přečíst.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Tak tohle je muzika, která určitě dodá energii v dnešním čtvrtečním dopolední. Johan Voila, Vítr, Earth, Wind and Fire, September. Tady u nás na Relaxu v čase, který ukazuje za 9 minut půl jedenáctou. Mimochodem, lehce vás teď přesměruju na sociální sítě, konkrétně na Facebook. Je tam jako humorně podaná příhoda, která může vypadat jako vtip, ale v podstatě si myslím, že u spousty z vás se mohla stát i jako v reálu. U mě třeba jo, i jsem to tam napsal, a ještě jednou se omlouvám, mami, promiň.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Přesně 10:30, nechte se pozvat na oslavy 666 let obce Želízy. Tato oslava proběhne v sobotu, paradoxně taky 6. června, ale o 14 hodin. Těšit se můžete na vystoupení žáků základní školy a mateřské školy Želízy, country kapelu Mošňáci a skotský rock Claymore. Na děti potom čeká skákací hrad, klaunice, nikoli klaun, ale klaunice a spoustu dalšího. Tolik jedna nabídka a druhá vás pozve za sportem, atletický meeting Kladno hází a kladenské memoriály proběhnou v úterý 9. června. Ten hlavní program, pozor, ten startuje od 16 hodin v Kladně, samozřejmě na městském stadionu s letiště. Meetingu se zúčastní více než 100 zahraničních závodníků a závodnic ze 40 zemí celého světa a hlavně celá atletická špička v čele s kladenským medailistou z mistrovství Evropy, koulařem Tomášem Staňkem. Tak, doražte fandit.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.

2,5 minuty chybí do 10:45, Wilkinson Afterglow. Teď mám tady něco pro ty, který patří mezi, jak to říct, vášnivé sledovatele seriálu a vůbec filmu jako takových. Je to takový to, sednete si, zapnete si Netflix a řeknete, dám jenom jeden díl, skončí jeden díl, dáte další díl, protože jste samozřejmě zvědaví. A to je bohužel výhoda streamovacích služeb. Pak dáte třetí díl, čtvrtý díl a tak dále a nakonec zjistíte, že třeba za večer, a nedej bože, když je víkend, tak si jedete celou sérii. Tak. Měl bych tady pro vás tip, nejdelší film na světě trvá, a teď vám to rovnou řeknu, je to experimentální film, jmenuje se Logistik a má délku 857 hodin. Je to, vychází to zhruba na nějakých 630 dní. Kdybyste začali jako dneska,

0: Co si budeme povídat, podle mě je určitě nejvděčnější, jak zaujmout na sociálních sítích, že tam dáte nějaký třeba kuchařský recept, zvlášť třeba v době obědu se to hodně hlídá a kouká se na to a podobně. Takže doporučuju, zkuste to, pokud jste doteďka ještě jako nikoho nechytli na sociálkách a přemýšlíte, že byste nějakým způsobem začali být takový ty food blokeři, tak klidně to můžete zkusit. Na druhou stranu nebudete to vlastně dělat jako nic novýho, protože nejstarší známý recept, samozřejmě se sociálníma sítěma to nemá nic společného, ale ten, který našli, je starý téměř 4000 let. Slyšíte dobře? 4000 let, a pokud vás zajímá, co tam je, tak je ze starověké Mezopotámie a popisuje přípravu dušeného masa s bylinkami. U mě docela zajímalo, jak ten recept vypadá.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Venku se nám čím dál tím víc otepluje. Máme 11. hodinu a jdeme na zprávy.
1: Beroun připravuje otevření koupaliště a polovina Čechů nikdy neplatila QR kódem. Dobré dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Berounské koupaliště se otevře 13. června při nepříznivém počasí, ale i o několik dní později. Před několika lety prošlo výraznou proměnou. Skluzavky, proudový kanál, prolezačky a další vybavení každý rok přilákají tisíce návštěvníků. I letos se počítá s oblíbeným ranním plaváním. Žatec má jednu z největších kuličkových drah v Česku, vznikla vedle městského koupaliště. Za pár dní od otevření si vyzkoušeli už desítky dětí z mateřských škol. Samotné kuličky se dají koupit přímo na místě i v turistickém informačním centru na náměstí Svobody. Dřevěná vyjde na 30, skleněná na 10 korun. Kolárny u středočeských železničních zastávek budou stejné, kraj sjednocuje standardy, pokračuje radní Petr Borecký.
3: Středočeské kolárny budou bezpečné s nepřetržitým dohledem kamer. Díky fotovoltaice se navíc obejdou bez připojení k elektrické síti. Konstrukce Sojanu kromě toho musí umožňovat bezpečné uzamčení kola vlastním zámkem uživatele vždycky minimálně ve dvou bodech. Počítá se i s minimální kapacitou 15 kol.
1: 41 korun, 98 haléřů, to je dnešní maximální cena benzínu. Za více prodávat nesmí. U nafty je strop 39,50. Provozovatelé čerpacích stanic mohou mít marži jen 3 koruny na litru, stanovila to vláda. Polovina Čechů nikdy neplatila QR kódem, vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Nechtějí se prý na veřejnosti přihlašovat do mobilního bankovnictví. To okamžité platby na internetu jsou ale čím dál tím populárnější, používá je většina populace.
2: Sport.
1: Jižní Korea, Jihoafrická republika a Mexiko, to jsou soupeři českých fotbalistů na mistrovství světa. Vstoupíme do něj už příští pátek utkáním s Koreou. Trenér Miroslav Koubek věří, že sledování zápasů, které budou se hrát už brzy ráno našeho času, se vyplatí.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Skoro jasno až polojasno, v průběhu odpoledne se to změní v zataženo. Teploty nám ale k tomu vystoupají na 24 až 27 stupňů. Vzácně se přidají i přeháňky nebo déšť. Pátek pak přinese zataženo s deštěm a 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Ale myslíš si, že tam někde vedou evidenci u té kuličkové dráhy, co dospělí? Protože já si myslím, že tohle to musí lákat ty dospěláky.
1: Možná, že ano, ale ty děti tam zřejmě ty dospěláky ještě vůbec nepustili, bych tak typoval.
0: Možná, že kdyby zavedli noční provoz, jako myslím si, že by to mělo určitě úspěch a i těch kuliček by se prodalo víc. Já třeba osobně bych si tam 100% zajel.
1: Já taky.
0: No tak jdeme dál. Tohle je muzika, kterou budete poslouchat mezi 11. a 12. tedy pokud budete naladění na relax. Tohle je hodně velká pecka, Puff Daddy a Faith Evans, I'll Be Missing You. Byly doby, kdy jsem neposlouchal nic jiného.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwartz.
2: Aleš Schwartz. Relax.
5: Relax Radio.

0: Pokud jste včera úderem 18. hodiny poslouchali Relaxádu, její další vydání, tak kromě těch 10 pecek, o kterých jste se v podstatě zasloužili vy sami, protože jste hlasovali na www.radio-relax.cz, jsme tam lehce přidali, zakomponovali 4 novinky. Tohle je jedna z nich. Shakira, která si nedávno přišla díky svým daním na docela slušný prachy, protože jí vraceli přeplatek a tak dále. To se málo komu stane, ale u ní to byly, přátelé, pozor, miliardy. A tohle to sní, ten zpěvák je Burna Boy, je to de facto jedna z hymen, by se dalo říct, letošního mistrovství světa ve fotbale. Tak, tolik muzika aktuální a my jdeme dál, protože před námi je za chvíli slibovaná hitovka ode mě, to znamená Puff Daddy a Fate Evans.
1: Relax Radio.

0: Pokud se alespoň trošku orientujete na hudební scéně, tak vám určitě řekne něco jméno Notorious B.I.G. Jako co se týče muziky tohletoho chlápka, tak jako to moc nemusím, ale byl hodně slavný ve své době. Jak skončil, to asi teďka nemá cenu rozebírat. Každopádně Puff Daddy a Faith Evans zaspívali vlastně na jeho památku skladbu I'll Be Missing You. Je to jeden z největších hitů 90. let a možná i proto, že má základy v Polis, v kapele Polis, skladby, která jako je pro mě ikonická, Every Breath You Take.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Zážitek za mě Autosalon Louny. Výstava aut, obytných vozů, karavanů. A k tomu ještě výstava rodina a volný čas a řemesla. Tento víkend na výstavišti v Lounech.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Za půl minuty bude 11:30, většina z vás už se asi těší na oběd, my ovšem mrkneme ještě na dálnice, konkrétně začneme na D11 na trase Jaroměř-Praha, zhruba na 22. kilometru stojí porouchané vozidlo, no, v podstatě pokud by bylo na odstavném pruhu, tak bych potom zase až tak moc nemluvil, ale je to nákladňák a stojí a zasahuje spíš do jízdního pruhu, takže dávejte na to pozor, je to překážka na vozovce a mrkneme i na D1 zhruba na 50. kilometru na trase Praha-Polsko, dneska ty auta jsou prostě nějaký takový porouchaný. I tam stojí vozidlo, taky zasahuje do vozovky, to znamená policie doporučuje průjezd se zvýšenou opatrností.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
1: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
0: Pouze u Štěpánek Auto.
1: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

V originále Part-Time Lover, tohle to byla ale Olga Lunová a spolu s ní Elis Mráz, skladba, která se jmenuje Napůl lásky. A dalo by se říct, že s láskou má co dočinění i dnešní, dalo by se říct, takový hodně netypický výročí, který se slaví a připomíná se hlavně v anglicky mluvících zemí, a je to Den starých panen. Slyšíte dobře? Fakt to existuje, ještě jsem si to tady dohledával. Slaví se

0: tradičně 4. června a je to vlastně původně spojeno se svobodnými ženami, které se nevdaly. Mělo to spíš dřív takový ten posměšný nebo soucitný potom. Dneska vzhledem k tomu, že jakási emancipace a ty hodnoty se nám trošku změnily, tak je ten den vnímán úplně jinak. Takže je to taková příležitost oslavit nezávislost, svobodnou volbu životního stylu a život bez nutnosti mít partnera nebo manželství. Jako neříkám, že se mi všechny výročí líbí, no to je jedno. Máme ještě dneska jeden takový netypický den a je to den nákupních košíků. Taky si myslím, že to asi málo kdo z vás slyšel, ale spadá to na 4. června, když si to zadáte na netu, tak vám to klidně vyjede. Je to takový neoficiální svátek a nevěřili byste, kdy byl poprvé představen první nákupní vozík. No, košík. Já jsem si původně myslel, že to bylo daleko dřív. Samozřejmě je to pro obchodníky, protože čím víc toho nakoupíte, tak tím víc peněz, že jo, samozřejmě vydáte. Ale vlastně ten první nákupní košík je až ze 4. června roku 1937. A to ještě pozor, ze začátku to bylo přijímané tak trošičku jako s nedůvěrou, jo. Takže tak asi, abyste věděli, od jakého roku nakupujeme s nákupníma košíkama. I když, taky ne všichni. Určitě to znáte, krabice do ruky, případně něco jiného a nakupujeme do toho, aby jsme to nemuseli tahat, jo. Ve finále pak zjistíme, že nám to z té krabice padá, nebo s rukou, nebo z kapes. To je často můj problém.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Je tu 12. hodina, to znamená, že jsou před námi poslední dopolední zprávy.
1: V Kladně Rozdílově půjde lépe zaparkovat a volejbalistky nestačily na polky. Další zprávy pro vás, hezké poledne.
2: Relax Radio.
1: Kladno Rozdělov se dočká nových parkovacích míst. 30 jich přibude po dokončení oprav ulice U Hvězdy. Nová stání ale vzniknou i při rekonstrukcích ulic na Vyhaslém, Dánská a Holandská. Počítá se tu i s úpravami veřejných prostranství. V novém navíc brzy budou i rozdělovské ulice Karla Tomana a Mládežnická. Část Libochovic, zvaná Dubany, se dočká kanalizace. Napojeno má být všech 90 domů. Využita by měla být i libochovická čistička. Než se poprvé kopne do země, ale ještě nějakou dobu potrvá. Aktuálně probíhá příprava projektu, naváže projektová dokumentace. Beroun letos oslaví 35. výročí partnerství s německým městem Goslar. Pokračuje starostka Soňa Chalupová.
3: Jako připomínku toho výročí jsme obě města zvolili možná poněkud neobvyklý dárek. Město Goslar, německé město, daruje Berounu dva kameny zmizelých, dva štolprštajny, které připomínají berounské židy, kteří byli během války zavražděni.
1: Beroun naopak do Německa pošle 35 sazenic stromů, které pomohou oživit tamní les po kůrovcové kalamitě. Poslanci dnes budou hlasovat o nominantech na státní vyznamenání. Předběžný seznam čítá 151 jmen. Jedním z adeptů je moderátor Marek Eben, nebo i fotbalista Patrik Šik, případně bývalý hokejista Jiří Šlégr.
2: Sport.
1: České volejbalistky v Lize národů prohrály s favorizovaným Polskem 0-3. Soupeřky měly celou dobu zápas pod kontrolou. Češky čeká další utkání zítra, kdy od 9 dopoledne vyzvou Belgii.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne ve středních Čechách a okolí oblačné až zatažené, večer místy s bouřkou. Teploty ale letní vystoupají na 24 až 27 stupňů. Zítra, tedy na začátku víkendu, se ale ochladí. Čekáme jen 18 až 21. K tomu se přidá i déšť.
0: Samozřejmě máme tu 12. hodinu, už teda něco málo. O, čas oběda. Co bys si tak jako dal, hele? Tvoje vysněné jídlo, teďka na oběd.
1: Jo, dobře, tak na první dobrou svíčková, normálně se 6 a s brusinkovým terčem.
0: Skromný chlapec, ano.
1: Ano.
0: A na druhou dobrou?
1: Na druhou dobrou klidně guláš. Máš to podobně, nebo ne?
0: Hele, mám to úplně stejně.
1: Tak
0: fakt je to zvláštní.
1: Tak můžeme vyrazit.
0: A dáme si k tomu písničku.
5: Já tak zpívám, zpívám dál. Přijímám všechno, co mi život dal.
0: Pavel Celta, Pokáč mezi 12. a 13.
2: Relax Radio.
6: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
6: Relax Radio.
7: Yo,

0: 4 šestky jsou hned v té první informaci, hned v té první pozvánce. Oslavy 666 let v obce Želízy proběhnou v sobotu 6. června, no ale o 14 hodin, ale to je jedno. Těšit se můžete na vystoupení žáků základní školy a mateřské školy Želízy, taky country kapelu Mošňáci, skotský rock Claymore a na děti potom čeká skákací hrad, klaunice a spoustu dalšího. To je první nabídka a jdeme hned k té druhé, ta vás pozve na atletický meeting Kladnohází a kladenské memoriály. To proběhne v úterý 9. června. Hlavní program startuje v 16 hodin. Je to samozřejmě v Kladně na městském stadionu na Sletišti. Meetingu, a to je taková ta lákačka, se zúčastní více než 100 zahraničních závodníků a taky závodnic, to je jasná věc, ze 40 zemí celého světa. Celá atletická špička v čele s kladenským medailistou z mistrovství Evropy koulařem Tomášem Staňkem. Na sleťáku bude narváno.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Relax

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 4. června. Dnešním nejznámějším oslavencem je herečka Angelina Jolie. Narodila se 4. června 1975. O svůj život pro změnu přišel ve věku 55 let otec Beach Boys, Mary Wilson. 4. červnový den, do toho spousta slavných praštila. V roce 2000 se ženil režisér James Cameron. Roku 1986 Bob Dylan. Psal se rok 1970, když si manželství vyzkoušel i herec Billy Crystal, nebo 10 let před ním ještě Marlon Brando. V roce 1783 bratři Montgolfierové vypustili svůj první balon plněný horkým vzduchem. Roku 1940 německá armáda vstoupila do Paříže. 4.6. v dánské Kodani odstartovali Beatles svoje světové turné. V 65. Rolling Stones vydali píseň Satisfaction. A v roce 1984 Bruce Springsteen vydal album Born in the USA. Nejlepší rádio ve vašem městě.

bojovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Relax Radio.
6: Relax Radio.

0: čtvrtek 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. Čtvrtek 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé je.

0: někdy ty naše cesty někam vedou a kolikrát na silnici dostáváte od života takové ty políčky, jdete doleva, doprava, doleva, doprava. A vlastně to nemusí být ani od života, může to být od nějakého alkoholu.
1: Ano, jistě. A právě o tom bude dnešní anketa Relax v ulicích a ne. Dneska jsme se snažili zjistit, jestli byste doporučili ostatním relaxákům nějaký nejlepší lék na kocovinu. Já osobně, byť se to asi říkat nemá, tak bych asi doporučil dát si ten nápoj, kterým byste se tak jako zkazili, jo, prostě dát si takový ten lidově řečeno vyprošťovák. Nevím, jestli Dan má nějaký lepší nápad.
0: Já to řeknu za chvilku, ano. Hned po té, co se dozvíme, jak to dopadlo na ulici.
1: Ano.
2: Relax v ulici.
3: Česnečka. Procházka.
4: Fočko. Rozhodně je to fočko.
5: A asi studená sprcha.
4: A fočko, no.
6: Já jsem abstinent, takže nevím, ale asi pivo.
7: Nechlastot.
8: Sice nejsem dospělej, ale na Instagramu na mě vyskočilo to, že potřebuješ česnekovou polívku, takže berte to tam, ať vám není blbě.
9: Nepít. No, alebo, já nevím, česnečka, jako zajíst co?
10: Alkohol.
11: No, vyspat se dobře a hodně pít vodu. Takový ty jako prášky a tohle to nefunguje. A nebo znova si dá to, co bylo večer a spadnou do toho zase rovnýma nohama. V podstatě na to nic není, člověk se musí znova z té otravy vyléčit, no sám, no.
12: Spánek, česnečka nebo i bagin.
8: Nevystřízlivě, prostě musíte jet a udržovat si stále tu hladinku a pak vám je krásně a máte i mnohem lepší pohled na svět, než zastřízliva.
13: Česnečka.
14: Banán.
15: Za mě určitě pokračovat dál a spravit to nějakým dobrým půl litrem piva. A nebo samozřejmě nejlepší je dobrý poctivý vývar od babičky s nudličkama a s masíčkem. Ale je to těžký, no, těžká jsou rána opilcova.
1: Ano, jsou, tak kolega Dan sliboval recept na kocovinu, tak jaký tedy je, podle tebe?
0: Mně se tam líbil ten kluk, jak říkal, perte to tam, česneková polívka a perte to tam. Ano. Pak tam někdo zmiňoval nějaký text, ty jsi říkal lék, nebo?
1: No, já jsem zaslech, jedna posluchačka zmiňovala, že nejlepším lékem na kocovinu je takzvané fočko.
0: Fočko, nevím vůbec, co to je.
1: Vůbec nevím, co to je. Musel jsem to hodit.
0: Napovězte nám, napište nám na 606 736 736, poučte nás, co je fočko.
1: Co je fočko, jako já vůbec nevím, teda, no, ale
0: co,
1: jako...
0: co tím je, nebo žargon, jestli to je nějaký. Protože já ti řeknu, že já nepiju.
1: Ano, tak vůbec. Vidíte, tak to nám neporadí.
0: Ale.
1: To je pravda.
0: Myslím si, že by se z toho měl člověk vyspat, protože to se mi stalo. Když jsem byl na chmelové brigádě jako student, tak jsme to s kluky v Žatci
1: přehnali.
0: Ne, počkej, v Žatci to nebylo, to bylo v Lounech. To bylo Lounech. V Lounech. V Lounech my jsme to trošku přehnali odpoledne po té ranní šichtě z Česačky a... Trošku jsme to přehnali a usnul jsem na autobusovém nádraží venku na lavičce v Lounech. A probudil jsem se asi za 3/4 hodiny nebo za hodinu, už mi bylo líp a probudili se i ostatní kamarádi. Ano. Na lavičce, venku, v Lounech, velká tak ostuda.
1: Jinak je na to fakt ponaučilo, já ho znám 7 let a opravdu nepije, takže berme to tak, že bohužel asi tu nejlepší radu na kocovinu úplně teďka prostě nemá, to je jasný. Můžeme se zapojit my ostatní, kteří aktuálně si nějaký ten alkohol dáváme, tak klidně nám samozřejmě můžete napsat, že jaký je nejlepší lék na kocovinu.
0: Hlavně nám napište, co je to fočko.
1: Fočko.
2: Relax Radio. Dan Adam. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: takže teď už chodí odpovědi ne na anketu, ale na to, co je toto fočko. Spousta odpovědí a dokonce tady mám obrázek a vypadá to dobře. Já bych do toho šel, kdybych byl šel za střízliva. Fočko je silná vietnamská polévka se spoustou rýžových nudlí. Zdravím všechny relaxáky, Petr alias Grillmaster. No tak proto on to takhle umí i krásně vyfotit. Děkujeme všem za odpovědi a za reakci.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Zážitek? Za mě Autosalon Louny. Výstava aut, obytných vozů, karavanů. A k tomu ještě výstava rodina a volný čas a řemesla. Tento víkend na výstavišti v Lounech.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní upozornění k nám přiletělo z naší berounské frekvence. Pozor, nedaleko Hořovic u obce Kotopeky Tihava se stala dopravní nehoda. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Je to srážka dvou osobních aut.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
3: 606 736 736.

0: Zprávy ve čtvrtek 4. června připravuje David a David má mimo jiné zajímavé informace o tom, jak se krotí sluníčko. Lády budou instalovat fotovoltaiku na další obecní budovy.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 14 hodin u mikrofonu David Latovský.
1: Žatec ocenil další rodačku a zítra se ochladí. Hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Další významná žatecká rodačka má svoji pamětní desku. Marie Trebens ve městě Chmele a Piva narodila v roce 1907. Proslavila se popularizací léčivých rostlin a tradiční přírodní medicíny. Její odkaz teď na domě v ulici Odborů připomíná pamětní deska. Její otec tu kdysi provozoval tiskařskou dílnu. Lány instalují fotovoltaiku na další obecní budovy. Na hasičské zbrojnici už je téměř hotová. Pracuje se i na stodole vedle obecního úřadu. Panely se brzy objeví také na střeše základní a mateřské školy. Středočeská vědecká knihovna v Kladně projde proměnou. Stane se z ní multifunkční prostor. Podle ředitele Romana Hajka proběhla architektonická soutěž.
3: Ta soutěž vlastně ukázala budoucí podobu, možnost rozvoje našeho areálu, s tím, že my vlastně potřebujeme ten areál, kde knihovna dneska sídlí, který je takový jako rozstříštěný, tak ho potřebujeme trošičku sjednotit, funkčně uspořádat pro potřeby moderní knihovny a rádi bychom vlastně ten areál doplnili o nové funkce, které teďka knihovna nenabízí.
1: Vedle studoven a čítáren se počítá i s kreativními dílnami, vše nejdříve v roce 2029. Průměrná hodinová mzda v Česku byla loni 7. nejnižší v Evropské unii, uvádí to statistický úřad. O výši platu u nás ale stále rozhoduje hlavně pohlaví. Muži, jednoduše řečeno, vydělávají víc než ženy.
2: Sport.
1: České fotbalistky vstupují do závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa. Zítra přivítají v Praze na Žižkově Albánii. V úterý se pak představí ve Walesu. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové budou cílit nejen na udržení prvního místa ve skupině, ale zároveň i neporazitelnosti.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Počasí. 24 až 27 stupňů, dnešní maxima. Dosáhli jsme jich při oblačné až zatažené obloze, večer místy s deštěm nebo bouřkou. Zítřek milovníky teplého počasí úplně nepotěší, ochladí se na 18 až 21 stupňů Celsia. Přidá se i víc deště.
0: Počasí jako na houpačce, co se týká muziky, tak teď zrychlíme. Tady je písnička původně od italské partičky Milky, kterou teď upravil před pár dny David Guetta.

No drama, tak se jmenuje tahle ta písnička, žádné drama na silnicích není. Kdyby přece jenom něco se přehodilo, můžete varovat ostatní přes Radio Relax na číslo 606 736 736. To je linka řidičů, ale právě se půjdeme podívat i do kin, jestli dneska odpoledne můžete navštívit nějaký drama.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
3: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D8, dejte pozor na 56. kilometru ve směru na Německo, pokud jedete tímto směrem. Na silnici se pohybují nějací lidé, protože je na místě porouchané osobní vozidlo, zřejmě ho chtějí opravit nebo odtáhnout, takže pozor, 56. kilometr D8 směrem na Německo.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Další písnička na rádiu Relax už za chvilkou se jmenuje Zadarmo od skupiny Činasky, ale pozor, teď nějaké korunky potřebovat budete.
1: Do kina. S Relaxem.
0: Jdeme se podívat, kam dnes odpoledne vyrazit do kina. Kino Hutník v Kladně vás zve v 16.20 na Někdo to rád v Plzni. V 17 hodin na malém sále uvidíte Backrooms, v 18.45 velký sál promítá Vládce vesmíru a v 19.30 v Hutníku uvidíte Scary Movie. Kinosvět v Lounech promítá v 17.30 Vládce vesmíru a ve 20 hodin film Scary Movie. Kralupy nad Vltavou v 17 hodin dávají Mortal Kombat 2 a ve 20 hodin Vládce vesmíru. Městské kino v Berouně promítá od 18.30 Vládce vesmíru, takže v Berouně dávají jeden film a pozvánka do letního kina platí až od 26. června. A ještě kino ve Slaném, to dnes promítá od 17 hodin Ďábla, co nosí Pradu 2 a pak od 19.30 uvidíte Vládce vesmíru. V celovečerním dobrodružném snímku Vládci vesmíru se vrací na filmová plátna legendární hrdinové světa známých akčních figurek. Přijďte taky.
1: Relax Radio.
2: Slaný 92,3 a 103,4 FM.
1: 92,3 a 103,4 FM.
3: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýr.

0: Čínasky jsou od nás pro vás úplně zadarmo. A myslím si, že se nemáme asi úplně špatně, jestli se dá věřit statistickým údajům, protože dneska vyšly aktuální čísla, průměrná mzda, kolik je v České republice, pohybuje se okolo 50 282 korun a pokud jezdíte do Prahy, jakože třeba z Kladna, ze Slaného, z Kralu, z Belbár, z Berouna, se hodně, a nejenom odtamtud se jezdí, hodně pracovat do Prahy, tak vy se máte dobře určitě, protože vedle české statistiky celé České republiky vyšla i průměrná mzda, která je v Praze. A já se usmívám, protože já si myslím, že za ty peníze už se něco pořídit dá. Takže průměrná mzda v Praze je 70 tisíc korun, okolo 70 tisíc. A to už je pořádná sumička.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Berouně vzniká moderní multifunkční hřiště. Podíváme se na to ve zprávách v 15 hodin.
1: Relax Radio.
2: Beroun 97,5 FM.
1: 97,5 FM.

0: Za mě Autosalon Louny. Výstava aut, obytných vozů, karavanů. A k tomu ještě výstava rodina a volný čas a řemesla. Tento víkend na výstavišti v Lounech.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.

0: 3:01, čas na nové zprávy.
1: Přeji klidný čtvrtek, Beroun staví další sportoviště a zítra ochlazení a déšť.
2: Relax Radio.
1: V Berouně vzniká moderní multifunkční hřiště v areálu 2. základní a mateřské školy v Prajzrově ulici. Nabídne atletický ovál doplněný o sektory pro běžecké disciplíny. Chybět nebude ani plocha pro basketbal, volejbal, nohejbal a další míčové hry. Vše doplní tribuna a zóna pro posilování. Dokončovací práce zkomplikovali vandalové, kteří poškodili nové povrchy. Otevření se tak o několik týdnů posune. 60% směsného odpadu v Lounech se dá dál vytřídit. Za radnici mluvčí Pavla Kutlu.
3: Ta čísla nám bohužel ukázala poslední analýza. Nemalá část připadá na bioodpad a město proto na sídlišti kapitána nálepky přidalo na tento druh odpadu nové nádoby. Patří do nich tráva, listí, ale i zbytky ovoce a zeleniny nebo pečiva.
1: Město po čase zájem obyvatel vyhodnotí a rozhodne o dalším postupu. Miloš Zeman možná získá nejvyšší státní vyznamenání. Jeho udělení prezidentu Pavlovi navrhla sněmovna. Rozhodne se v nejbližších týdnech. Mezi další adepty patří moderátor Marek Eben, herec Jiří Lábus nebo hokejista Jiří Šlégr. Praha 6 má psí hřiště, je na vypichu. K dispozici tu jsou herní a tréninkové prvky pro psy všech velikostí. Kladina, houpačka nebo dva tunely. Podobné místo je i v Kralupech. Opravy 30-kilometrového úseku dálnice D8. V pondělí se částečně uzavře část mezi Novou Vsí a Lovosicemi. Projet půjde dvěma zúženými pruhy v každém směru. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkolová.
4: Provoz na dálnici D8 zůstane při opravě zachovaný v obou směrech. Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
1: Hotovo bude v srpnu.
2: Sport.
1: Hokejovou reprezentaci přebírá Zdeněk Moták. Jeho asistentem se stane Richard Král. Do role manažera se po Jiřím Šlégrovi postaví Patrik Eliáš. Dosavadní kouč nároďáku Radim Rulík odchází do Kladna.
5: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Z aktuálních 24 až 27 stupňů se nám v noci ochladí na 13 až 10. Od západu se postupně přidá i déšť. Zítřek pak přinese ochlazení. Čekáme jen 18 až 21 stupňů Celsia. K tomu zataženo a déšť.
0: A do toho všeho pohoda, relax a Marek Ztracený.
6: Časy se mění, jen my dva zůstáváme stejní.
2: Relax Radio. Dan Adam. David Latovský.
7: Relax.
2: Relax Radio.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.

0: 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

Tento týden jsme měli na Rádio Relax dva ranní hosty. 4. června, to je dnes, to byl pilot Radim Vojta a dva dny zpátky Zdeněk Kovář, kladenský režisér, který nám představoval nový český film Filman. Dneska jsme si povídali o letadlech a hlavně to byla pozvánka na letecký den, který bude v Rakovníku 20. června, kde bude určitě i Rádio Relax přítomno. No a pokud jste nestihli dnešní ranní povídání, tak v našem podcastu na webu radio-relax.cz si to můžete poslechnout ještě jednou.

0: z láhvy, třeba z dovolené někde u moře v Atlantském oceánu, vhodíte láhev a napíšete, že budete za chvilku doma a ono se to za pár let objeví, třeba v řece, asi těžko, že by to šlo proti proudu, ale třeba to někdy někdo objeví. A to už je vlastně dovolená. Dovolená snů rovná se. Máme dotaz na Facebooku Rádia Relax. Mm-hmm. Jarka už je tady, s Jarkou se střídáme za chviličku.
1: Jsem připravená.
0: Takže jak vypadá dovolená snů podle tebe?
1: Já nevím teda, jestli úplně chci říkat, jak vypadá moje dovolená snů, ale vystřídala jsem x dovolených a to bylo all inclusive. Či pětihvězdičkový hotely, tak pro mě nejlepší dovolená, už se na ní těším, je to Chorvatsko, velký stán, letní kuchyně, prostě kempování
0: velký
1: u moře.
0: Stán?
1: Ano. Máme

0: Jak to máš doma?
1: Jak to mám doma s chytrou domácností? Mm-hmm. Tak my chytrou domácnost nemáme. Samozřejmě je to dneska taková moderní vymoženost, spousta rodin to má, ale já si radši dělám všechno sama. Aha. Skoro všechno.
0: Já mám doma hloupý vysavač. hloupou ledničku. Prázdnou.
1: Prázdnou.
0: Prázdnou. Mrazák, ten mi namrazal, že ho budu muset rozmrazit.
1: Tak to jsme na tom stejně, no. taky.
0: Takže nic. A jak se jmenuje taková ta věcička, teď jsme se o tom před chvíličkou ještě bavili, která řídí domácnost?
1: No tak já to znám od Google, to je Alexa, že jo? To je takový ten manažer.
0: Možná, že to máte doma.
1: Možná to mají naši posluchači doma, ale vždycky. Hi, Alexa, please, anebo zahraj mi písničku, já ona to udělá prostě.
0: Tak zahrát, já můžu zahrát teďka Miraj a Bena Kristova.
1: Please, zahraj mi.
0: Ale musí říct Miraj and Ben Kristova.
1: Zahraj mi Miraj and Ben Kristova, please, thank
0: a
1: you.
0: A je to tady. Relax Radio. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.
2: Po včerejšku zdá se mi to, jako bych dlouho nepotkal holku jako ty, žádná nebyla tak.

myslím, když jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi to.

Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725.

0: nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz, protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden chodura, špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90. A olma, florian nebo míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.

0: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Maminko.
1: 16 hodin a je čas dát si zprávy.
2: Kraj sjednotí kolárny u železničních stanic a kladenská městská policie se pochvaluje drony.
3: Relax Radio.
2: Středočeský kraj sjednocuje standardy pro kolárny u železničních zastávek. Budou bezpečné s nepřetržitým dohledem kamer. Díky fotovoltaice se navíc kolárny obejdou i bez připojení k elektrické síti. Konstrukce stojanů navíc musí umožňovat bezpečné uzamčení kola vlastním zámkem vždy minimálně ve dvou bodech. Počítá se i s minimální kapacitou 15 kol. Kladenská městská policie pokračuje ve využívání dronů. Policejní instruktor Tomáš Peleška.
4: V případě FPV dronu, což jsou drony z prvního pohledu osoby, to znamená, máte nasazený brýle a sledujete, dokážou i poměrně bezpečně, než pokud ten operátor je dobře vycvičený, udělat perfektní průzkum uvnitř budov. To znamená, že my obětujeme dron za pár korun a ušetříme lidský život toho strážníka nebo například služebního psa, aby nám našel, kde ten problém skutečně je. Takže za mě osobně je dron ne jeden krok, ale třeba tři kroky dopředu.
2: O soukromí se bát nemusíme.
4: Já bych chtěl předem úplně vyvrátit tu věc, co někteří lidi tvrdí na sociálních sítích, že bude městská policie špehovat lidi v barákách. Určitě nebude. Není to ani legální, není to ani možný. Pojďme se věnovat skutečně jenom zákrokům a budou ty drony používány jenom v souladu s tou legislativou, tak jak je teď v tuhle chvíli nastavena.
2: Běžné opravy v domácnosti jsou podle většiny Čechů stále mužskou rolí. Myslí si to přes 3/4 z nich. O vaření by si podle více než poloviny lidí měli partneři dělit. Reálně jsou ale v kuchyni většinou ženy. V blízké budoucnosti se to zřejmě nezmění. Takový je výsledek průzkumu veřejného mínění Akademie věd. Polovina Čechů nikdy neplatila QR kódem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Nechtějí se prý na veřejnosti přihlašovat do mobilního bankovnictví. Okamžité platby na internetu jsou ale čím dál populárnější. Používá je už většina populace.
3: Sport.
2: Jižní Korea, Jihoafrická republika a Mexiko, to jsou soupeři českých fotbalistů na mistrovství světa. Vstoupíme do něj už příští pátek utkáním s Koreou. Trenér Miroslav Koubek věří, že sledování zápasů, které se budou hrát brzy ráno našeho času, se vyplatí.
5: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
3: Relax Radio.
2: Z aktuálních 24 až 27 stupňů se nám v noci ochladí na 13 až 10. Od západu se postupně přidá i déšť. Zítřek pak přinese ochlazení. Čekáme jen 18 až 21 stupňů Celsia. K tomu zataženo s deštěm.
1: Mě docela překvapila ta zpráva, jak jsi tady řekl, že muži si myslí, že většinu domácích pracích udělají oni, jakože takový ty mužský práce.
6: A ne, to, snad. A
1: no
6: ne,
1: to teda není žádná já pravda.
6: Myslím, že to všechno odmakáme, takové ty práce, které nikdo dělat nechce.
1: To ne, tohle, to já musím říct, že já teda, když mám něco rozbitýho doma, tak si to teda spravím sama, ale jako ne, zase bych neubližovala svý drahý polovičce, jo. Ale mám to prostě rychlejš.
6: No tak vidíte, jaká moderátorka tady s vámi bude teďka 3 hodiny. To je Jarka Poláková, která si poradí sama.
1: Poradím si sama. Kapela Slza, ta vás taky čeká následující hodiny. Srdcová dáma.
7: Spolu dlouhý noci, ale krátký ráda. Já jsem jenom hráč, ty srdcová.
1: Věřím, že hodinka mezi 16. a 17. bude plná humoru. A teď už jen Close My Eyes.
3: Relax Radio. Jarka Poláková a David Latovský.
8: Relax.
3: Relax Radio.

0: Dneska se společně podíváme do budoucnosti, nebo vlastně ani možná ne tak do budoucnosti, protože třeba už někomu z vás ta budoucnost stojí dávno v obýváku. Řeč bude totiž o chytré domácnosti. Takže vy máte za úkol mi napsat na číslo 606-736-736, jestli už máte doma třeba, nebo vlastníte chytrou žárovku, nebo chytrej vysavač, nebo takový ten reproduktor, že jo, který se řídí svojí vlastní rodinou jenom tím, že řeknete prosím tě, zahraj mi písničku, nebo udělej, zapni a tak dále. No a kam to vlastně jako směřujeme? Dneska je to takový, že vlastně pračka vám může poslat zprávu, ale už jsem doprala. Lednička ví, že vám třeba dochází mléko a robotický vysavač uklidí celý byt. No já pořád čekám na ten vynález, který by sám složil prádlo, vyžehlil ho a ještě u toho řekl, tak Jeruško, teď je na čase, aby si si dala nohy nahoru a já to všechno zařídím. No, tak schválně, co nejchytřejšího máte doma vy? Je to opravdu ten pomocník, nebo je to další člen domácnosti, kterému musíte občas vypnout a zase zapnout hlavu? Takže dneska si budeme povídat o chytré domácnosti, o tom, jestli nám technika šetří čas. 606-736-736.
1: Čekuj náš web. www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

0: Dneska máme čtvrtek, 4. června, jsou to 3 za sebou, je to krásný. No a svátek dneska samozřejmě má Dalibor, takže všem Daliborům posíláme velkou gratulaci a přejeme krásný čtvrteční den. No a pozor, dnešek je také mezinárodní den, obejmi svou kočku. No takže pokud máte doma kočičího mazlíčka, máte oficiální důvod ho dneska pořádně pomazlinkat, pokud vám teda to jeho veličenstvo dovolí, no. A víte, co mi ale přijde na tom docela zvláštní, že když se nad tím tak zamyslím, sice mezinárodní den obejmi svou kočku je, ale mě dneska ještě nikdo neobjal. No tak já nevím, jestli jsem kočka málo chlupatá, nebo jestli se to na mě nějak nevztahuje, no nevím, no. No ale pojďme se podívat, co dalšího zajímavého se v tento den stalo. Je to totiž naše kalendárium.
1: Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 4. června. Dnešním nejznámějším oslavencem je herečka Angelina Jolie. Narodila se 4. června 1975. O svůj život pro změnu přišel ve věku 55 let otec Beach Boys, Mary Wilson. 4. červnový den, do toho spousta slavných praštila. V roce 2000 se ženil režisér James Cameron. Roku 1986 Bob Dylan. Psal se rok 1970, když si manželství vyzkoušel i herec Billy Crystal, nebo 10 let před ním ještě Marlon Brando. V roce 1783 bratři Montgolfierové vypustili svůj první balon plněný horkým vzduchem. Roku 1940 německá armáda vstoupila do Paříže. 4. 6. v dánské Kodani odstartovali Beatles svoje světové turné. V 65. Rolling Stones vydali píseň Satisfaction. A v roce 1984 Bruce Springsteen vydal album Born in the USA.

0: celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: nemáte ještě žádné plány na tento víkend nebo následujících pár dnů, tak si poslechněte naší nabídku. Oslavy 666 let obce Želízy tuto sobotu 6. června od 14 hodin. Těšit se můžete na vystoupení žáků základní školy a mateřské školy Želízy. Vystoupí například také country kapela Mušňáci a nebo skotský rock Claymore. Na děti čeká skákací hrad, klaunice a mnoho dalšího. Příští týden se koná atletický meeting na Kladně, hází a bude tam i kladenské memoriály úterý 9. června. Hladní program startuje v 16 hodin. Je to na městském stadionu s letištěm. Meetingu se zúčastní více než 100 zahraničních závodníků a závodnic ze 40 zemí celého světa a celá atletická špička v čele s kladenským medailistou z mistrovství Evropy koulařem Tomášem Staňkem. Doufám, že jste si ty naše tipy zapsali do kalendáře a třeba se na nějaké akci uvidíme.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Píše se rok 1991 a je to rok, kdy Michael Jackson vydal jeden ze svých největších hitů Black or White. Píseň pochází z alba Dangerous a nese silné poselství o rasové toleranci a rovnosti mezi lidmi. Skladba se dostala na první místo hitparád ve více než 20 zemích světa a stala se jedním z nejúspěšnějších singlů své doby. Velkou pozornost tehdy vzbudil také videoklip, jestli si ho vybavujete, který sledovalo tenkrát při premiéře neuvěřitelných 500 milionů diváků po celém světě. Objevil se v něm tehdy dětský herec, všichni ho znáte z filmu Sám doma, ten malý Kevin, a klip proslavil i revoluční efekt proměňování tváří lidí různých národností. Král popu je připraven, tak si pojďme připomenout jeden z jeho největších hitů, Michael Jackson, Black or White.
1: Relax Radio. Největší hity 90.

0: téma dnešního mého driveu je, zda máte doma chytrou domácnost, anebo to taky někdo může pochopit tak, kdo je z vás doma nejchytřejší. Jako to pochopila naše posluchačka, která píše, ahoj Jarko, u nás doma je nejchytřejší věcí robotický vysavač. Každý den si sám vyjede, uklidí celý byt a pak se vrátí na nabíječku. Když se tak na to dívám, je vlastně šikovnější než můj manžel. Ten se sice taky každý den vrátí domů z práce, ale jako nabíječku si využije svůj gauč obýváku. Zdraví Jana z Rakovníka. Děkujeme za upřímnost. Já si myslím, že u vás doma není nejchytřejší ani ten vysavač, ani manžel. Nejchytřejší jste totiž vy, protože jste si pořídila právě ten robotický vysavač, který uklízí, a manžela, který aspoň, věřím tomu, že vynese koš, aspoň občas, ne? No a když náhodou není vaše drahá polovička doma, tak jsem si skoro jistá, že právě ten titul nejchytřejší člen domácnosti patří právě bezkonkurenčně tobě. No a teď doufám, že nás neposlouchá váš manžel. No pokud ano, Jani, držím vám palce. No ale i vy můžete psát vaše reakce na 606-736-736 na toto téma. Budu se těšit.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Připraveni na letní zážitky? S Penny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.

0: autorizovaný prodejce vozu Škoda.
1: Relax Radio.
2: S relaxem v pohodě na cestách.
3: Máme 17 hodin a před námi jsou zprávy o počasí.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Relax Radio.
2: Počasí, časí.
3: Pokud vás ráno probudí bubnování deště na okno, tak žádné překvapení. Dopoledne bude ještě převážně zataženo s doznívajícím deštěm. Dobrou zprávou ale je, že odpoledne začne od západu přicházet proměnlivá oblačnost a počasí se postupně zlepší. Místy se sice ještě mohou objevit přehánky, ale večer už by měly srážky ustávat a obloha se začne vyjasňovat. Teploty se během dne dostanou na 18 až 21 stupňů, takže i přes proměnlivé počasí nás čeká docela příjemný den. Takže mezi 17. a 18. hodinou se můžete těšit třeba na anketu Relax v ulicích. Věřím, že budu reagovat na vaše zprávy ohledně chytré domácnosti a hudebně se těšíme třeba na Olgu Lounovou I Just Need You and My Coffee. Potřebuju tebe a taky bych si dala teda to kafíčko, no. Nemá nikdo cestu kolem rádia?
1: Relax Radio.
2: Jarka Poláková.
1: Jarka Poláková. Relax.
2: Relax Radio.

0: A má oblíbená anketa Relax v ulicích. Dneska máme zajímavou položenou otázku. Jaký je váš nejlepší lék na kocovinu? Přemýšlím, kdy jsem naposledy já měla kocovinu, ale říká se, že nejlepším lékem na kocovinu je dát si znova pivíčko nebo prostě nějaký vyprošťovák. No jako vidíme, co jste odpovídali vy. Jdeme na anketu Relax v ulicích.
1: Relax v ulicích.
2: Česnečka. Procházka.
3: Fočko. Rozhodně je to fočko.
4: A asi studená sprcha. A fočko, no.
5: Já jsem abstinent, takže nevím, ale asi pivo.
6: Nechlastat.
7: Sice nejsem dospělej, ale na Instagramu na mě vyskočilo to, že potřebuješ česnekovou polívku, takže berte to tam, ať vám není blbě.
8: Nepít. No, alebo já nevím, česnečka, jako zajíst to.
9: Alkohol.
10: No, vyspat se dobře a hodně pít vodu. Takový ty jako prášky a tohle to nefunguje. A nebo znova si dá to, co bylo večer a spadnout do toho zase rovnýma nohama. V podstatě na to nic není. Člověk se musí znova z té otravy vyléčit, no sám, no.
11: Spánek. Česnečka nebo i balgen.
12: Nevystřízlivě. Prostě musíte jet a udržovat si stále tu hladinku a pak vám je krásně a máte i mnohem lepší pohled na svět než zastřízliva.
13: Česnečka.
14: Banán.
15: Za mě určitě pokračovat dál a spravit to nějakým dobrým půl litrem piva. A nebo samozřejmě nejlepší je dobrý poctivý vývar od babičky s nudličkama a s masíčkem. Ale je to těžký, no. Těžká jsou rána Opilcova.
0: Ano, těžká jsou rána Opilcova. Myslím, že si tím prošel asi každý. Je pravda, že když jsem ještě bydlela u maminky, tak tam mi vždycky udělala vývar, do toho dala hodně pepře. Jo, tak to mi pomohlo. No a potom za mnou přišel dneska kolega tady v rádu a říká: "Prosím tě, Jarko, co to je fočko?" Tam někdo odpovídal, že jako to funguje na jako vyprošťovák. To je nějaký alkohol, říkám: "Prosím tě, fočko. To je známá vietnamská polévka a je pravda, že ta hodně pomáhá. Před několika lety jsem byla s kamarádkama na festiáku třídením, no tak to sobota dopoledne, to jsme zavítali do vietnamské restaurace a dali jsme si pořádné fočko a potom snad myslím, že přišla jahodovo vanilková zmrzlina. Takže to byla anketa Relax v ulicích, kocovina. Doufám, že tento víkend žádná kocovina nepřijde, ale teďko už přijde zpěvačka Sia. Together.
1: Relax s Jarkou.
16: Relax Radio.

0: Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy

0: Dnes si povídáme o chytré domácnosti a napadlo mě, jak by asi na všechny ty dnešní vymoženosti reagovali naši prarodiče. Když si představím třeba naši babičku, která celý život vstávala, aby si zasla nebo rozsvítila a najednou by stačilo jenom zmačknout tlačítko na telefonu nebo říct zhasni, no světlo se samo vypne. Myslím, že by možná celý týden hledala, kdo je za skříní a kdo to zasíná. No a co třeba takový děda, jo, to je jako kutil, ten by možná ten robotický vysavač vzal a rozebral a zjistil, jak to vlastně funguje. No na druhou stranu, naši prarodiči měli takovou jednu obrovskou výhodu, že když se jim něco pokazilo, stačil šroubovák, kleště a možná trochu šikovnosti. Dneska, když přestane fungovat chytrá žárovka, potřebujete heslo, aplikaci, Wi-Fi a někdy možná i menší zázrak.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: 4. června od 19 hodin se můžete těšit na největší hity Hanky Zagorové v podání Evy Kleinové a boombandu Jiřího Dvořáka. 4. června, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Zážitek za mě Autosalon Louny. Výstava aut, obytných vozů, karavanů. A k tomu ještě výstava rodina a volný čas a řemesla. Tento víkend na výstavišti v Lounech.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

právě zapli naše rádio, tématem je dneska chytrá domácnost a tohle je přesně takový ten moment, kdy si člověk uvědomí, že chytrá domácnost je opravdu chytrá, ale občas až moc. Napsal nám posluchač Petr, že mají na domě venkovní elektrické žaluzie, jenže jednoho rána vypadl proud a všechny žaluzie zůstaly zatažené. A protože nevěděl, jak je vytáhnout ručně, strávila rodina celý den doma téměř potně. Petře, děkujeme ti za krásný důkaz toho, že někdy je nejchytřejší součástí domácnosti obyčejná klika nebo provázek. Já si představuji, jak jste celý den seděli v obýváku a svítili si na sebe baterkou a říkali si, no tak hlavně, že máme chytrý dům, no. Ale dneska jsme jako jeskyni. No a přesně proto se říká, že technika je sice skvělý sluha, ale občas potřebuje mít někde schovanou i takovou tu starou dobrou zálohu. Tak i vypište na 606 736 736, co chytrého máte doma.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pozor na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov. Na 25. kilometru počítejte se zdržením kvůli následkům požáru osobního auta. Vozidlo je odstavené a na místě stále probíhají odklízecí práce. Neprůjezdná je zpevněná krajnice a zasahují tam hasiči. Pokud tímto úsekem projíždíte, uberte plyn a počítejte s opatrnějším průjezdem.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Náhradní auto zdarma při prodeji vašeho vozu.
1: Ano, svěřte nám prodej svého vozu a nelamte si hlavu nad tím, čím budete jezdit po dobu jeho prodeje.
0: Využijte naší akce Náhradní auto zdarma a zbavte se starostí.
1: Pouze u Štěpánek Auto.
0: Volejte zdarma 800 231 231.
2: Tati,

Na otázku, na kterou jsem se ptala, co máte doma nejchytřejšího, mi samozřejmě přišla odpověď od Pavla z Nového Strašecí, který napsal, že nejchytřejší věc v jeho domácnosti není chytrá televize, ani robotický vysavač. Prý má doma chytrou ženu. No Pavle, musím říct, že tohle je odpověď zkušeného manžela. Za takovou zprávu máte doma určitě plusové body. No a víte co, mě to připomnělo takový jeden vtip. Jeden muž povídá kamarádovi, hele, moje žena tvrdí, že ženy na rozdíl od mužů zvládnou dělat dvě věci najednou. A kamarád se ptá, no a co jsi na to řekl? No řekl jsem jí, ať si sedne a mlčí. No, nezvládla to. Já si ale myslím, že ten problém nebyl v tom, že by to nezvládla, spíš v tom, že nenašla jediný důvod, proč by to měla dělat. No a upřímně, dámy, přiznejme si to. My zvládneme vařit, telefonovat, hlídat děti, plánovat víkend a ještě přemýšlet, co bude zítra k večeři. Pánové mezi tím hledali klíče, které mají celou dobu v ruce. Relax Radio.

Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: 18 hodin, zase jsme k tomu víkendu hodinu blíže.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Časí.
0: Ráno a dopoledne nás ještě potrápí zatažená obloha a doznívající déšť. Odpoledne se ale začne počasí postupně zlepšovat. Od západu bude přibývat protrhané oblačnosti a místy se mohou objevit přehánky. Večer už srážky ustanou a začne se vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty vystoupí na příjemných 18 až 21 stupňů. Mezi 18. a 19. hodinou budeme pokračovat našem tématu chytré domácnosti a co všechno chytrého se doma nachází. Samozřejmě hodinka bude plná i výborné muziky, jako je například Purple Disco. Dopamin, to bych taky potřebovala doplnit. Jedeme dál. Radio Relax.
2: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: Dneska si povídáme o chytré domácnosti a musím říct, že některé vynálezy jsou opravdu skvělé, například ten robotický vysavač, že uklidí, chytrá žárovka se rozsvítí na povel, lednička vám pomalu přinese nákup, no ale já pořád čekám na ten skutečně revoluční vynález. Chtěla bych chytrý koš na prádlo. Hodím do něj hromadu oblečení a za hodinu otevřu skříň, kde je všechno vyžehlené, poskládané a uklizené. No a úplně taková ta největší technologická výzva lidstva, to je prostě, já nevím, jestli je to jenom u nás, ale spodní prádlo a ponožky. Protože já jsem přesvědčená, že někde existuje tajné místo, kam se z praček stěhují osamocené ponožky z celého světa. Kolikrát vytáhnu prádlo a říkám si, sakra, kde je ta druhá? A za měsíc se záhadně objeví úplně jiná, která zmizela loni. No. Takže jestli mě teď poslouchá nějaký vynálezce, programátor nebo genius garáže, mám pro vás tip. Vymyslete stroj, který bude žehlit, skládat prádlo, párovat ponožky. Já vám garantuju, že do roka budete miliardář. A nemusíte si ani sázet. Já budu totiž rozhodně první zákazník, i kdybych si na to měla vzít hypotéku. Vy posloucháte Rádio Relax a před námi je další společná hodinka.
1: Relax Radio. Relax s Jarkou.

0: Určitě před námi jeden z největších tanečních hitů 90. let. Italská zpěvačka Gala vydala píseň Freed from Desire v roce 96 a z nenápadného Eurodancingu se stal obrovský evropský hit. Skladba odvládla hitparády ve Francii a Belgii a dodnes patří mezi nejhranější taneční klasiky 90. let. Zajímavé je, že text písně původně nemluví o penězích ani o slávě, ale o tom, že skutečné štěstí, teď poslouchejte, člověk najde ve svobodě, lásce a vlastním přesvědčením. Sama Gala později vysvětlila, že jí inspirovala myšlenka o svobodice od neustálé touhy po stále větším majetku a úspěchu. No a ještě je taková jedna zajímavost. O 20 let později se z téhle písničky stal neoficiální fotbalový a sportovní hymnus. Fanoušci po celé Evropě se její chytlavý refrén předělají do vlastních chorálů a dnes ji uslyšíte na stadionech stejně jako často v rádiu. Tak si pojďme připomenout Gala a její nestárnoucí hit Free from Desire.
1: Relax. Největší hity 90. let.
2: Relax Radio.

Píše nám jedna posluchačka a ta píše: ahoj Jarko, koupili jsme si chytrou váhu, která měří váhu, tuk, vodu v těle a asi ještě fázi měsíce, jenže pokaždé, když si na ní stoupnu, ukáže jiné číslo. Tak jsem se rozhodla, že není rozbitá ona, ale já. Teď se vážím třikrát po sobě a vybírám si ten nejlepší výsledek. Zdraví Martina Skladna. Martino, já ti moc krát děkuju. Myslím, že jste právě objevila metodu, kterou by ocenili miliony žen po celém světě. Já bych to možná trošku posunula ještě dál. Kdyby byla váha opravdu chytrá, postoupnutí by neukázala číslo, ale napsala třeba dneska vám to sluší, anebo počkejte s vážením do zítřka, dneska jste měla trošku větší oběd a tak dále. Já jsem si vzpomněla na jeden příběh, který se stal mé kamarádce, a ta jednou přišla za mnou a říká: hele, to je, o víkendu jsme slavili ty narozeniny a víš, co mi ten můj blbec koupil? Já říkám: no nevím. No koupil mi váhu a byl to ještě nadšenej. Já říkám: no a co ta váha jako dělala? No a právě měla tyhle z ty chytrý věci, vážila všechno, co v těle můžete snad mít, svaly, vodu, možná i vzduch, co dýcháte. No ale jde o to, že vy muži jste možná z něčeho nadšení víc než my ženy. Takže rada na závěr tohoto vstupu: raději kupte krásnou květinu než váhu.

0: Dneska máme čtvrtek 4. června, to se nám to hezky sešlo, a zítra máme pátek 5. června. A já jsem se tak koukala do kalendáře, kdo má zítra svátek a co se bude dít, abych náhodou na nikoho nezapomněla někomu popřát, a zjistila jsem, že zítra je Mezinárodní den ptašího zpěvu. No tak jsem si říkala, že zatímco ptáci zpívají každé ráno úplně zadarmo, tak my to tak jako nemáme, že jo? Ale já třeba mám ráno nastavený budík a mám tam ptačí zpěv. Je to krásné, když vás ráno probudí zpěv kosa nebo slavíka, je to nádhera, no. Ale když mě ve stejnou dobu probudí třeba soused se sekačkou, tak musím říct, že ten pocit bývá trošku méně poetický, no. Ptáci mají jednu takovou velkou výhodu. Nikdo jim neřekne, že zpívají falešně. Prostě si tak jako cvrlika je podle svého a ještě za to sklízejí obdiv. No. Kdybychom to zkusili my nějaký den třeba v kanceláři, ve škole, tak věřím, že asi bychom se nesetkali s obdivem, jako je to u těchto krásných zvířátek. No tak až zítra uslyšíte za oknem ptačí koncert, na chvilku se zastavte a zaposlouchejte. A možná si přitom vzpomenete na takovou jednu krásnou písničku, kterou zpíval Karel Gott. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš?
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

19. hodina se nám blíží a dneska jsme zjistili, že naše domácnosti jsou čím dál chytřejší. Máme chytré televize, máme chytré vysavače, žárovky, chytré hodinky, chytré telefony. Jenom pořád nevím, proč, když je teda všechno kolem nás tak chytré, tak proč pořád hledám telefon, který mám třeba v ruce, nebo brýle, když je mám na hlavě, a nebo klíče, které jsou celou dobu ve dveřích. Taky se vám to občas stává, mě pořád. Možná je čas vymyslet opravdu takovou tu chytrou domácnost, takovou, která by po příchodu řekla, když přijdete domů, Jarko, klíče radši polož na stůl, telefon si nech v kapse a ponožky to vůbec neřeš a tak dále. No víte co, možná je to dobře, že taková ještě neexistuje, protože některá tajemství by prostě měli zůstat tajemstvím. Každopádně děkuji za všechny vaše zprávy, historky i nápady. A jestli vás dneska doma přivítá robotický vysavač, dřív než manžel nebo manželka, tak víte, že v tom rozhodně nejste sami.

0: Právě nám odbyla 19. hodinka.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Po dnešním dešti si zítřek naštěstí připraví o něco příjemnější scénář. Ráno a dopoledne bude sice ještě zataženo a místy zaprší, ale odpoledne se začne od západu obloha trhat. Přehánky budou postupně slábnout a večer už by se mělo vyjasňovat. Teploty se vyšplhají na příjemných 18 až 21 stupňů. Věřím, že dnešní můj drive jste se zasmáli, stejně tak jako já při vašich zprávách tady, co jsem si četla. Bylo to krásné dozvědět se pár informací i o vás. Doufám, že s tom budeme pokračovat příští týden v úterý, kdy se na vás budu těšit mezi 16. až 19. hodinou. No a ochutnávka hudební na další hodinku. Já už vám popřeju krásný večer a já frčím na kvíz. Mějte se moc krásně.
1: Relax Radio. Jarka Poláková. Jarka Poláková. Relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 90

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax Rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 5. června. Tento den roku 1954 se narodil Nico McBrien, bubeník z kapely Iron Maiden. Po dvou letech ho napodobil i známý saxofonista Kenny G. V roce 1970 spatřil světlo světa Klaus Noren. Let's go, party.

0: Maturoval na střední škole Hibbing ve státě Minnesota. Psal se rok 1984, když se písnička zpěvačky Cyndi Lauper Time After Time stala jedničkou ve Spojených státech. Tento den v roce 1977 šel do prodeje první osobní počítač Apple II. Svoje ano si řekla roku 1999 herecká dvojice Reese Witherspoon a Ryan Phillip. Šest let před nimi do toho praštili i Tommy Mottola a Mariah Carey. Relax Radio.
1: Relax Radio.